Takový už je člověk, že se honí sem a tam. Že někdy hledá společnost, ale jindy je rád sám. Musí na všechno si sáhnout a kde není, tam chtěl by být. A ať má málo,

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Je 5 hodín 47 minút, prajeme vám dobré ráno. On už nie je náhoda, že už od minulého roka je v našom rádiu na pretrase 100 ročnica vysielania, pretože vlastne roky 1925, 26, ale aj 27 boli rokmi skúšobného, týždňového, no a aj pravidelného vysielania Rádia z Košíc. Technici na leteckom vysielači začali a postupne sa pridali aj tvoriví pracovníci, lebo rádio potrebuje už 100 rokov zaujímavý program. Na jeho začiatky sme tento týždeň spomínali rozprávanie o poľnohospodárskom vysielaní, ale nechybalo v ňom ani umenie. No v našom archíve spomína technik Jiří Seidl.
2: Já přišel do rozhlasu vůbec v roce 1927. To jsem byl v Praze. Asi za 3 roky jsem byl delegován do rozhlasu v Košicích. A byl jsem tam 8 let. A těch 8 let v Košicích, to je ve slovenském rozhlase, patří k mým nejkrásnějším vzpomínkám z mého života. Až tak, jak jsem mě tam tak krásně spolupracoval. S Antonem Prýdavkou, s Emilem Ruskom, s Martinem Holím. Když jsem tam byl, tak jsem měl za úkol poslouchat činohry z Prahy a když ta činohra byla dobrá, tak já jsem ji doporučil, my jsme si ji z Prahy vyžádali, poslovenčili a já jsem ji jak si bych řekl režíroval. Až hlavní roli samozřejmě tenkrát hrál Emil Rusko, hrál Martin Holí, ano, a já jsem do toho dával efekty a řeknu vám opravdu, bylo to krásný.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.
1: Je 6 hodín 13 minút. Helena Vondráčková je legenda československej populárnej hudby a aj vo svojich, a pokojne to môžeme povedať, 79 rokoch, ktoré oslaví 24. júna, je aktívnou umelkyňou, ktorá sa na pódiu hýbe, spieva a robí show. 77 mal v nedeľu Jiří Korn a ten koncertuje, spieva a tancuje so svojou tanečnou kompany. Nespomínam týchto dvoch umelcov len tak, dnes je v historickom kalendári aj deň stepu, medzinárodný deň stepu, a tak som sa s Helenou Vondráčkovou telefonicky spojila, aby zaspomínala na dobu, kedy s Jiřím Kornom v rámci televíznych i koncertných vystúpení stepovali a naširoko ďaleko v celej Európe boli zrejme jedinečným párom tohto typu tanca v páre. No a v čom ju oslovil step?
2: Mě hlavně oslovili lidé, kteří byli mistři světa vlastně ve stepu, a to byl Fred Astaire a Ginger Rogers, Američané, kteří byli prostě naprosto nedostižní a úžasní. To samý, myslím, že měl Jirka, že to sledoval, hrozně ho to vzalo. Ale původně jsem se stepovat začala učit já s Vaškem Netkářem. To ještě Jirka Korn vůbec k panu Franku Tovenovi, který byl vlastně pedagog stepu tady v Praze. No ale Vašek to potom nějakým způsobem vzdal. No a po, já nevím, 2-3 letech teprve tam nastoupil Jirka. Prostě najednou jsme zjistili, že nám to velmi dobře jde a že nám to jde dobře i dohromady. Takže Frank Toven navrhl, zrovna se chystal jeden z těch silvestrovských slavných pořadů, Janka Roháče, takže jsme se tam připravili první veřejný stepovací číslo v oranžových fracích a cylindrech. Takže to bylo úžasný. No a my jsme potom pokračovali dál a byla to teda docela dřina, protože pot z nás lil, takže psalovala námahu velikou. No ale stálo to za to. No. A vlastně jsme byli, jak jsme potom zjistili, protože jsme s těmito čísly jezdili Polsko, Německo hlavně, takže jsme to vlastně zúročili, všichni byli natření, protože nebyla tady žádná taková dvojice v celé Evropě, pokud vím, která by byla nějakými nástupci takzvanými těch dvou Američanů velikánů.
1: Co je důležité pro ten step? Jsou to topánky?
2: Tam je důležitý prostě zvládnout tu techniku toho stepu, protože vyžaduje to správnou váhu těla, nesmíte být ani v záklonu, ani moc před klonu. Musí to být prostě vyrovnaný tak, aby ta noha, která musí být uvolněná v koleni, musí ze správného úhlu vlastně tu zem lízat, jak my říkáme. A to je opravdu otázka tréninku a časté výuky. A musí tam být taky ještě jedna důležitá věc. Ten, který se to učí, se naprosto vyžaduje, aby měl rytmus. Kdo prostě necítí rytmus, tak nemá vůbec šanci ten step provozovat, protože pak, když k tomu přijde hudba, no tak musíte opravdu přesně kopírovat to, co ta hudba nabízí.
1: No tak poďte, zastepujeme aspoň pomyselne a s Helenou Vondráčkovou a Jiřím Kornom nech oslavíme a pripomenieme si históriu stepu, lebo aj Medzinárodný deň stepu má za cieľ oceniť zručnosť tanečníkov a podporiť povedomie o tomto výnimočnom žánri. No a my hráme skladbu, kde Ivo Fischer napísal naozaj briskný text na hudbu Johana Strausa. Veď počúvajte, pekné ráno.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Roky 1925, 26 a 27 boli rokmi skúšobného, týždňového a pravidelného vysielania rádia z Košíc. Technici na leteckom vysielači začali a postupne sa pridali aj tvoriví pracovníci, lebo rádio potrebuje už 100 rokov zaujímavý program. Na jeho začiatky sme tento týždeň spomínali rozprávaním o poľnohospodárskom vysielaní, ale nechýbalo v ňom ani umenie. V našom archíve spomína technik Jiří Seidl.
2: Já přišel do rozhlasu vůbec v roce 1927. To jsem byl v Praze. Asi za 3 roky jsem byl delegován do rozhlasu v Košicích. A byl jsem tam 8 let. A těch 8 let v Košicích, to je ve slovenském rozhlase, patří k mým nejkrásnějším vzpomínkám z mého života. Až tak, jak jsem mě tam tak krásně spolupracoval. S Antonem Prýdavkou, s Emilem Ruskom, s Martinem Holím. Když jsem tam byl, tak jsem měl za úkol poslouchat činohry z Prahy. A když ta činohra byla dobrá, tak já jsem ji doporučil. My jsme si ji z Prahy vyžádali, poslovenčili a já jsem ji jak si bych řekl režíroval. Až hlavní roli samozřejmě tenkrát hrál Emil Rusko, hrál Martin Holíč, ano. A já jsem do toho dával efekty. A řeknu vám, opravdu, bylo to krásný.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov

policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán, Hurikán, Hurikán.

bych, snad tu schází, já snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč bych